0: Hei, de gikk bare best til Kajus. De mye så militære for rævitt sånn at var inne. Så synes jeg mennesker må si nå, så våk hvor gitt kjøp forbi, så synes jeg mennesker nå, hvor nå på sjøstrykk kjører nå beach, volleyballer, turie, radia, zatkola. Nå er måte så tisj vårvali, naša mordina je vårvala måte 90 leta. Při čímž dom jo vůznač, tak jak så rene z oblikane byli, nebych to skýry potom již o 80 leta, ale to je šo ene vona věc je, za so staráš.
1: Smo si poslední týždeň moc krotka zetkali a smo si naše outfity upotali, što budemo smo zrašič a ja nemám ani tu otvás ništo, što je autentické z 90 let. O, oh, kolo, hej. A na jace smo si novo kupili.
2: Hej, jak to poprám den byl bez handia? To se docela nemůžem předsejt, oda si docela nešče s předčenými vůčinčmulní, štu na reježe, abo se ty vůčinčtu što zdraští, a nic se pončit, se sám s ním outfitče do šunu a přijdu do toho bůh obo. Ha, še si oda pončit přes funk, ha morsekód, abo přes dozen telefon vůčinali, abo kato byl.
1: Nie, zavěšte, tak to nebyše. Also musmo předešte jarovali rumač ryčili, što je ženský čas jač tak nejo nažel. Ha, musmo sobe šuli, o tom so otryčili, što mu čin nimo, ha, tak smo smo ti zetkali poponuto, ne be tak smo smo, also bez handija se mo živuč.
2: Zajmav, ja se mu so to den sad zemu, tak šo. Mi smo runje čuj rajbicah, se časovimi svičkami, se čuj, če sad čih litričeli. Vutrom do džakva.
0: Kusto klinči, jako boh mu ižo sto boli. Vosom minčinu pono po šestčih. Dobranim šestarski rozos, ane dom pola dame na pokju, vedo džen zišo hodnje. Hodnje.

Probelný. Si mi čili do cibliky na šest. Baranie. Za nás še hižo zešel z počátka podľa od pečich, no a potom ničo nesče skumdžili. Nitko slyšíče naše pokývy, Dženca Sábsky institút posy popudňu dvímaj na přednošk do institútneho tvárina na budeskej dvorniščovi. Téma je institúcie, identita a vobdželenie štú posilnia kultúrne vistoty ve bretonijskej dženca popudňu dvímaj v Sábskym institúče v Budešinie do Buče. Přichodná rečná hodina vobydlerského policista Andrija Kobora je dženca popudňu od 4 do 6 ve tvárinju zahranického zjazka při kloštorskej vodže v Pančicach Rukovie. A dženca ešte na Vokličansku kupu prošení, tam zmije kolipa z javnú probu. Od večera 6 očakuje vás tam svodná ječ a svodné napoje. Od večera 7 kolipa potom svoju z javnú probu převedže. Na dvore budeského rodu doživíče od džencnišeho zaso kino pod hovým nebjom. Dženca je zahajenie riada. To pokazuje nemskú komédiu Extrawurst. V Ralbicach so dženca viesna rada skáduje, večer šestčich v Sidonskej rúmnosti stará šula. Dodživa dva vítaja júce do podňa šuleriu 9. letníka Srbského gymnázia Budešín a popodňu od napocioch do napopiečich sú holca hulce júce na casting za srbské dječace dživa dvo prošené. Po takim dzieci starobie 9 do 12 lat może się obdzielić, a dziwadło tak za siebie odkryć. Dwie mięczenie do cybilki na 6, a to je Ed Sheeran, a si sam.

0: Načujete do pošestřiš. Zavede šulerku a šulerio započinje so nitko hodca fáza kunčne vusvičenja so rozdželija. S tým nitko reka požadanja pisač a rozmove s možnými dživodavarimi vjesť. Tola što vočakuje dživodavarje poprom od modrých ľudí, kociš so vo vukubanické miestno požadaja. Katka Pöplec je so prašava.
1: Na známky poždišoviac nichtu nelada. Šulerio rado praja. Zelle tak nie. Skirenauer pak, kajš mi

0: Ja sem Ludka Pito, eksperta za vorakavstva a prizle. Ludka je mato, juro, kevič pojtaj. Wow, telko ludzi. To nekajš navesce, Ludka. Tu vie celé hineši vecik.
1: Ja by račo doma byl. Na vúce, počtomom.
2: Aj, mato. Ale my, Ludki, môžeme sa pak tiež raz do miesta zabudiť, no? Do Hoberskej kupnice.
0: Ládaj, taj, te skody so hýbaja.
1: Skodženky, kotrež same vodco koža, bo to je kajž bajce.
2: To sú biežace skody. Moderna technika. Chceme je vyspytať. Ale myslí daj na to. Z múdrošťu a mieru daloko dojedeš.
0: Što to ríka, Juro?
2: To ríka, jeli so múdrie a rozumne zadržíš, všetko derie funguje.
0: Ládaj, mato. Hep, a naskočenk. Ja jedu.
1: Ja so boju.
2: Boj, mato. Vstup so runie, vostaj njome a ďar so mojej ruky.
1: Poskoči môj zromadne.
0: Hop, hop.
1: Jedze môj. Kita.
0: Ja netko jeden skočink vyše skoču. Hop.
2: Nie, Kita. Ríka to la. Z múdrošťu a mieru daloko dojedeš.
0: No derie. Ja stejú kruče a mirne.
1: Ach, sme dojeli.
0: A to celé bez škody.
1: Múdre ľudky
3: svoj cíl přeco docpia.

0: 8 minút do napo 7. Prosím, přestaňte zvolat.
1: Policia
0: natekne. Jakoby to policia zdělím.
2: No hej, zase so boku pola budušina neznačí nedělu popodňu. Pola nakvadné auta, plastikové vupaženie němce verkleidung, dieselová tanka pokradneli. Tajke něšto je pola voného štuce či tonové ježdidva na 1100 euro hodne. Policia je sledy zavěščiva a pyta paduchu. Další bizmanojo sú malé šecach zakadželi, rizbovachu dodreva blokové hity, viacere symbole, kýž so v ústavie spřečivia. Viecna škoda trochu je policie na 1000 euro a statny škýt přepřev za přepytanie. Krušicach je 18-letná nedželu rano na parkovanišču pri športnišču nezbožo zavinovala. Ona se svojim autom ročo jedúci do Čežora za koho je zrazy, sama dre nebo při tým zranená, ale škodu naparava je 2900 euro. Vúpe jenož, zo drogové test policie pola nie pozitívne pokaza, zo je kanabis brava a alkohol mieše tež krí 1,6 promilu. A auto sú ve Vojorecach pokrudnili, Mitsubishi hodnoče 21,000 euro je fuk, zoko Kfz netko za ním pyta.
0: 1,6 promilu. Ha, Cannabis?
2: Denke, to je.
0: Utrobne Gratulatio.
2: MPU wieder.

Das hat mich nur, dass du mich die Durchstopp-Programmwoche Dübko Smimbam Jensa präsentiert, Sabski Institut, Prosse Jensa, Poschipunio, Dwiemai, Napschednosch, Gdo Instituta, do Institutske Hotwarin, ja, na Budeske Dwonischowe, Thema je, Institutie, Identita, a Wobdzielenie, Stuposelnia, Kulturnu, Wistotu, we Bretoniske. Přichodna rečna hodina wobydlerskeho policista Andreja Kobara je po budniu od 4 do 6 v tvareniu zaradinského zvierska při kloštorskej vodže v Pančicach Kukovie. Dženca z Čevokličansku na Vokličansku kupu prošení, tam zmije Kurlipa z javnú probu od večera 6 očakuje vás tam svodna ječ a svodne napoje od večera 7 Kurlipa potom svoju z javnú probu převeče. Na dvorje budeského rodu doživíče vo džencnišeho zaso kino pod hovým nebjom. Dženca je zahajenje riada do pokazaja nemskú komédiu Extrawurst. A v Ralbicach so dženca viesna rada skadžuje večer 6 vysedaní dojo v rúmnosti stará šula. A dodživa dva vítaja júdce popudňu šúdorio 9. letnika Sávského gymnázia tu ze smiesta a popudňu od napúcioch do napúpečích sú holce a holce júdce na casting za Sávské džičace dživadlo prošené. Dži v starobie 9 od 12 let môža so vobdžilič a dživadlo tak za sebie vodkrč. A júdce pošu do Kulova, tiež miestčanská rada so tam, zetka večer 7 v tamnišej sedarni. Vasa menšinou, dosedemich je.

Zvuak Přemyslovan Jung, křesťan James Mink, zpěvaše a slova k sobu zpěvaniu Ličo, nová doma zpěvám Hodost Srbský božinský oktet a daj mi tvoju ruku, Marie Matce, na zpěvání.

0: Ivana Čemičino, bosite mich, je? Na, ja sim čipna. Što so tam pjatk na nas přikula v našich vedrovych uladach? Jakub hižo tež na to pokazal, ja pred rune tež ište raz pjatk stupa žive slebro na maksimálne 6 a cice či samozdžela 8 a cice či stopňu pola na sve vúžice a v druhých končinách kraja môr žive slebro samo keď bú ranicu 40 či stopňu prekročiť a snadno so tež nový rekord nastají, Jakub?
1: Hej, všako je nímský rekord tu chvíľu za mesiac

4 minuty do napu, 8 mich hier, z dypkom napu, z mi Jakub powiesz, do dżęsiszego rania. Poladamy pak jeszcze raz do kopaskiego świata na kopasku WM 2006. To je niešto časa. Jo, po takým situu kopalské mistrovstva bych ju tedy v Nímsky, to so dopomniče. Viele ľudí so tež vopravdže rade na to dopomni převážne. Pozitívna byše menujúce tedy tež atmosféra a to je so zaščepivo. Viedomostná redakcia Quark, to je z čelaka VDR, je so se s příčinami zabírala. Prvý raz juskachu Nímsce fenojo zjavne romadže před vulkým kimi vobrazokami, što je so to vuvivo, na samo so vi, vulki public viewing so tede etablirovaše, kajš biše to tež konstidžene, napšikvat v Kočinje, vulka pfachta, tam svečeše a ľudžo ladacho romače kopajncu. Zasadnje bi 26 ledma krizo nasveče, nimo toho je so přes domjacu VM nove začuče z romadnosče v kraju stvorivo. Čeodla, tun raz 20 let po VM 2006 je to trochu hinak, a što ma technologiske vůbiče tež s tým činič, o tým môžeče v našej app MDA Serbia čítač, abo tež na našej internetovej strone. Ale, kaž prajene, když so dopomňu na vůjku zromadnosť tam v Kočinie napríklad, kak sú tam Nímsku pohoňovali, na dotla sú dobro vůlade za štvotk, na najpožišo tež tam môža so Wachte Wonka Powiesnicz a zromadnie Juskacz. Niemska Wubranka Reihe Witscher Jessacich a to widzicie w ARD. Zi Donapu 8.

Vossa mieć no po napu vossa mieć. Papuczu być też ze skolesom, haj to je przybieracy trend, a woniowa wobora, policja. Ta prajna też to, doby so zwuczować, no kada to najlepie. No haj, brudce wątykać, to je jasne, ale też ze spiesznym kolesom papuczu, dobyś na to kiedybać, co przespiesznie nie jeżdżisz. Ustady starší ľudžo převysoký kot zastaja a nemôža potom v núze zastač spíšno tedla. No a što netko policia činí, ona chce voprodže s vami zvučovač pod heslom Byč vysčí ze skolesom popuču. Dženca je akcijský džen. A to pred budeským dživadvom. Nedom vod dživečich, hač do pobodnia štyrioch. Môžete tam tež snano zvučovač raz, kak tam prave dele za zaleze, hore zaleze, abo tiež so zariadujete, když v mieste popuču, a tiež vo sebe, kak môžete vaše koleso škýtač zo nebe so pokradnevo, když jedete do konia nakupovač a vonka chcete je odstajíč potajkým. Dženca, viestotný džen ze zbudeskej policiu tu v mieste, mies dživečich do popudnia štyrioch. No a nech k tomu so hodí taká lohká hudba do rania, že sač minčinu ponapo 8, prošu žaden koktejl netko rano, kofej se stujštom lukom abo čaj, to so hodí do rania všie serbský rozvoz. Laid back, reka skupina ju znaječe ze spivom Sunshine Reggae.

gratuliert. Si veliki na vas on vedom je. Dokvadnje za vimenčine. Samski institut proste dženca pošipunju dvima je na přednož do institutneho tvarenja na budžetskej dvorniščovej téma je institucie, identita a vobdželenje štú poslenia kultúrnu výstotu ve Bretonijske. Dženca pošipunju dvima je ve Samskim institúče Jove Mestče. Přichodná rečná hodina vobedlerského policista Andreja Kobara je dženca po podňu od 4 do 6 ve tvárinju Zahradnického zviazka při Kloštorskej vodže ve Pančicach Kukovie. Dženca šče na Vokličansku kupu prošení, tam zmije kur lipa z javnú probu. Od večera 6 počakuje vás tam svodne jedže a svodne napoje. Od večera 7 kur lipa potom svoju z javnú probu převedže tam na kupie. Na dvore budyského rodu doživiče od džencnišeho zaso kino pod hovým nebiom dženca je zahajenie riada. To pokazaja nímsku komédiu Extra Wurst. A v Ralbicach so dženca viesna rada skáďuje večove šestčich v Sidanske rúmnosti Stará šula. Potom do Dživadva vítaja júce do podňa šuleriu 9. letnika Sábskeho gymnázia Budešin a pošipuňu popuňu na pocioch do napopečich sú holce a holce júce na casting za sábske džičace Dživadvo prošené. Dzieci w starym obie 9 12 lat może są w obdzielić, a dziwadło tak za siebie odkryć. A poladamy jeszcze do Kulowa. Mieszczanska Rada są skadzuje, wieczo 7 w tamniejszej Sydanii.

0: Čo sa čmičnú povoceme tie vútrobne džak za radiovú poladnicu. Sme ho nedostali. Dobre ranie z dalokého kečbu Jerevana, to je v Armenijské. Samo tu môžeme sámsky rozvoz slúchať vútrobne postro do Vúžice, Šteletaj, Šoučic, Manžeskaj, Zes, Rožanta, vútrobne džak sa postrove a v Armenijské reči ríka dobre ranie Barry Lace, što je še pšeložené dobre svetlo.
1: Polícia z G.
0: Dobre svetlo, polícia.
2: No haj, tu ešte má nám rozprávieč napríklad, že sú boku pola Budešina neznači nedžľu popodňu pola nakvádne auta plastikové vúpaženie nemce verkleidung dieselového tanka pokradneli. Také nešto je pola vonného 40-tonového jezžitva na 1100 euro hodne. Ďalší bezmanojo sú malešecach zakadželi, rezbovachu do dreva blokovej hity, viacere symbole, kýž sa v ústavie sprzeciwieja, wieczna szkoda 1000 euro statny szkit przełza, a tam netko dalej przepytuje. A w Wojorecach su auto pokradnili, Mitsubishi hodnocze 21 3000 euro je fuk, Zoko Kalf zet netko za nim pyta, a lada my jeszcze na koniec tydzienia do Kroszczic, tam je 18 letna, niedzielu rano, na parkowaniszczu przy sportniszczu niezbożo zawinuła, wona ze swoim autom wroczo jeducy do Szczeżora, za koho je zrazy, sama drie nebo bestimme zranena, ale na para škodu 2900 euro, wupe jenoš za drogove test, potem pola nie na cannabis pokaza, a alkohol mi ješe přidatne kreitejšišče 1,6 promilo. Mm-hmm. To ona porade svičiva.
0: A Jakube, ty přímně ostaš? Što máš ty nikdy na útrobě, što jsme si pravoj?
2: Němcám, němcky na hodně musforaz na poste,
0: što
2: tam šo noa dává, bo tyš nic.
0: Ja prajem šloti, vymenšenie do bedel knáčevič.

0: Bill Knatovic hier. Nein, du tun poiesch hijos wischeli na kuisch de pate niko schlotti schlotterbeck. Sag ich doch an imske ho narodne ho muss, wann ne budge hijo na letuschich svitovach mischers war saburat schmutz und isch na Instagram e post war und no preisch ob mir dumme muss war ne jeweils doch bot biratsch. Wir sei schwere, jetzt hat Dortmund jan schiss, weil ich nutzko nach Bandachs Radio. Steuer herbak no wako wako an imske muss war Jakube TV scho.
1: No hei stuisch hier secera ro Franzos gabschichua Senegal wobla. Da dał domu je napad, nebo? So bych tam češke rímania, češke nevedra, 2 hodiny by přestavka nevedradla. A tyž v kvartire Nímského národného mústva je so silnie dešvavo zdžila, je samo milina vupad, nebo hač Nímským kvartire v Winston-Saleme direktne nemožu prajč. Kolego jo športšao, supak tyž zvyščili, so budže Julian Nagelsmann dre v rie přečivo Ekvador, hinaše mústvo nastajíč, vieza tyž, so moli nekoci vodychnič, so generirovač. Například so tuka, so bude Baumann, vodače, miesto Neuera v Rochestač, a na mieste Niko Schlotterbecka bude dre Antonio Rüdiger startovač. Dženca je zakončace tréning do Rypšečivo Ekvador, Zakop je potom tam štvort k štyrioch na miestne, podľa nás nemské štvort k večer desačich. No a Niko Schlotterbecka si že prajva Diana, vostane dále ve mústvovým kvartírece, soburajerio dále tiež metálne podpirovač, mústvu tak prajne zevšim, žež môže ište dať podpirač, to je na tvojim strone na Instagrame vozviu a ja pytnu Diana, to sa informuješ, to je nemské národné mústvo nastupa, ty sa nemali všetko večer, až si ja ono rec.
0: A ja som tajná motivacijská trenerka, jo, je sapské vúžice. Na nie, to nesme šetce svariť, to by tiež poskyčiť, abo ladač, a podpirač. Ja viem, že oni tam nemajú čas nič na niko poskáč, alebo tak tiež hľadač, ale ja si myslím, že je to vážne, že to tlapon, čo sa nedopojedá.
1: A oni tiež pytnú nemsky, no, keď je pytneš zasadne, že taká euforia pomôže, také tiež pšinžeš, to je svetom mištovstvo nastúpia, nic jenož, dokež sú dočasne, so do Katapraj
0: 16. finále
1: kvalifikovali, ale tiež s vášňom, s energiou zahoritošu, kýž raja, to sa myslú, tam je škrička tiež na nás trošku přeskočiva.
0: Jene prašenie pak šiš, nesme vúrysali pošu, daj naju ište o tom rečeč. Undav.
1: Hej.
0: Dobi on od šeho spočatka, abo nic. Ja či prajem čola, ja prajem nie. Do mňa preč?
1: Prošu, Diana.
0: Ja by prajala Denisa Undafa, prošu nic od čeho spočatka, ja by jeho vostava jako jokera, dokeže to je na motivácia, tiež za rajerio, když ty vieš, když prytku najmo tak praje nebeži, zomáš to vonka ište niko sejčo, kýž hodži so potom tam tiež zamienič, a kotrž potom ište, dočekaj, nekaj moja učba konc, ešte raz od spočatka započnu, mústvo motivirovať. Čo ty praješ?
1: Ja raz láč, hač po aha, když počal ište miestno maja, zainu expertku, rúne to, Rein abschickt, die Thomas Müller, Nagelsmann, aber die Kramer, Kische, taktisch, die Sportschau-Experte, hi,
0: yes,
1: Podpis haben, 100% das
0: ist. No, hi. Aber dann, du wolltest mal, der Wonka, sie ist vor ihm dobre, Nala, du Pschätzer.
1: Das war ihr Wiki.
0: Du 2 Meter-Ski, du 2 Meter-Ski Schlags.
1: Ja, saß nicht schon können, Diana, hat sie müssen aufs Rad.
0: Ja, Chipa. Nicke, Jules, Gunsnicke, Nascha, Poe, Danja, Kanacha, Sujotzi, Pobedlk, Nadjewitsch.

0: Ja sem Ludk Tito, eksperta za borakausva a prizle. Ludkaj mato, juro, keč pujtaj. Wow, telko ludzi. To niekajš na vese, Ludkaj. Tu vie celé hinejší vecik.
1: Ja by račo doma byl. Na vúce, poč domom.
2: Aj, mato. Ale my, Ludki, môžeme sa pak tiež raz do miesta zabudžiť, no? Do Huberskej kupnice.
0: Ladaj, taj, te skody so hýbaja.
1: Skodženky, kotrež same vodco kodža, bo to je kajž bajce.
2: To sú biežace skody. Moderna technika. Chceme je vyspytať. Ale myslí taj na to. Z múdrošťu a mieru daloko dojedeš.
0: Što to ríka, Juro?
2: To ríka, jeli so múdrie a rozumne zadržíš, všetko derie funguje.
0: Ladaj, mato, hep, a naskočenk. Ja jedu.
1: Ja so boju.
2: Boj, mato, stup so runie, vostaj njone, a... Ďar sa mojej ruky.
1: Poskočí môj zromadne. Hop, hop. Oh, jedže môj. Kita.
0: Ja netko jeden skočink vyše skoču. Hop.
2: Nie, Kita. Ríka tola, z múdrošťu a mieru daloko dojedžeš.
0: No derie, ja steju kruče a mirne.
1: Sme dojeli.
0: A to celé bez škody.
1: Múdre ľudky
3: svoj cíl přeco docpia.

Cibilik Inacevic. Nide nima. Hai minuč so, ale spešnje so, je dženci še ranje minovo, cviliki nađeve čižo je. Samski institut prose menuce dženca poši ponu dvima je na všednož do institutnog otvarenja na budeske dvorništove, tema je tam institucije, identita a vobdželenje, štu poslenja kulturnu vistotu ve bretonijski. Přichodna rečna hodina vobedlerského policista Andreja Kobara je dženca po podniu od 4 do 6 ve tvarinju zaradnického zviazka při kloštorskej vode v Pančicach Kukovje. Dženca sče na Vokličansku kupu prošení, tam zmije Kurlipa z javnu probu od večera 6 očakuje vas tam svodna ječ a svodne napoje a vizotiš dobry spiv. Na dvore budyského rodu doživíčovo dženznišo za sokino pod hovým nebijom dženca je zahajenie riada, to pokazaja nímsku komédiu Extrawurst. V Ralvicach viesna rada so skáduje večo 6 v sedanskej rúbnosti stará šula. Kulovská miešťanská rada skáduje so večo 7 v tamnišej sedarni to Júce. A kulturna fabrika ve Vojerecach chce z vami dovjezdu ladač profesor Benz, prezident Mezinárodnej unie astronomu, tam od svetnišču přednošuje, a to ňuce sredu, večer 8.

0: Wschidne połne muzyki we slepe. Sledne koń cvičenja su zase svišili mjaze narodne festival Dudako. Na javišću su stojali gerce z Nimskeje, z Polskeje, Českeje a Bulgarskeje. Veni su rejovali, spivali a grali muziku ve šakorakih smjerach. Zvisao joj šiken jaden instrument, a to su te dude, mechowe, aber etike kozowe, zogodla se tomu instrumento jo veslipem dlej ako stržas čalet svojski festival pestčiva tojo Julia Grishina usleživa.
1: Звук дудов не можеш за жодним другим музиковим інструментом замініш. Він є єдноразний, а маза Слеп'янський регіон весебний узнам гроні пщеце дарка серського фольклорного ансамбля «Слепе» Штефані Бірхольдойц.
2: In der Schleifer Region wird der sorbische Dudelsack schon über 400 Jahre sogar ununterbrochen gespielt. Und die Besonderheit ist, dass gerade auch bei sorbischen Hochzeiten zum Einsatz kam. Aber nicht nur alleine, sondern auch mit der kleinen sorbischen dreiseitigen Geige. Und diese Kombination hat eine Hochzeit besonders gemacht.
1: Аби заховали традицію герцування на дудах, міховах, а кезовах, таке пшіхоже, зарядую оу кужда ствердте літом язинародний фестиваль. К тому пше пшосую герцов зе шаких краю.
3: Jsme jihočeský soubor písní a tanců Úsvit.
0: Jsme južnočeský zpívajnský a rejovajnský ensemble Úsvit z českých Budějovicí. Jsme už druhý raz a požíváme tu kšasnou atmosféru tudejšího rédního festivalu.
4: Hrajeme na české dudy.
5: My grajeme na českých dudách. Te mají prýznou švýcavku, na kterých grajeme melodiju, a slizná švýcavka grajo konstantný tón, kenž převožuje celou melodiju. Nadujeme dudy z ruku, tak až můžeme připodlahušči zpívaš.
4: Ty hraní i zpíváš.

Ved leta 2000 vesem vedmejo se kůže raz vesemego junia u en světový žen oceánu. Idea za to jo nastala na světové konference živiš na 602 a živiš jase tve Rio de Janeiro. Ako cíl su pestajili pokazáš na úznam merio světa za živině na zimě.

Lietosas toj svidui žin meriopet motom re-imagin, s tym kše UN zjadnošione narody napominaš k pše obmyslovaniu k novemu mysleniu. Oceány nedejali vyžeš jano ako žredo resursu. Cíl jo je uchovaš před upec raním a stamaním.

ve své muzikové tvorbě Okeanide opus 70 pešeguje se finský komponist Jean Sibelius za zdaším na klasickou mytologii. Okeanide jsou nymfy žoukymerského boga Okeanos a jeho manželské Tétis. Ale Sibelius je změnil titul kusa věci raz. V prvně předvoze je pomínil kompozici Rondo žvavou. Dalšné titule pešeguje se na bogoku žvavou z mytologii Kalevala. Už je toko dajo dvě versie, a ved prédne je inspirácie až ku getovej kompozícii jo daloka droga. Šikne versie zdajú sa pak na jednu abo drugu vašňu se zabieraš s Meriom. Na prapremiéru v maju 1914 jo Sibelius dojú do New Yorka na spárnej voži. A ešte duci na širokom Meriu jo žíval na sledných korektúrach. Tverba jo byla veľký úspiech.

0: Kožecenja.
1: Nova kojc Gerdi Verone ma žinca bosta, kvena ma palincovu licbu, 77 leto nendo stara tovaristvo Nepelic Tvr, jej ako svojemu cvonkoju učopnik tomu gratulirujo, a přes tu drogu přes radio se užikujo, a še obšetce svojemu tovaristvoju zvierna a pomaga žoš mežo vestančo strova a dobrije mysli to, že se vam, ljuba Gerdi Novakova, vaše přijašele z Rounego, vam zaspivajo Rouni, Gloss.

Lietosas toj svidui žin meriopet motom reimagine. S tym kše UN zjednošené národy napomínaš k pše obmyslovaniu k novému mysleniu. Oceány nedejali vyžeš jano ako žredo resursu. Cíl jo je uchovaš před upec raním a stamaním.

svjetove merja stoje pšet velikimi upominanjami a obkrozenim. V slednjih čižašća letah su vece ako čista merskih poninov pripoveželi ako umarve. Teke pši samem povojca šiknih koralovih rifov jo stamana. Jedna z velgickan važnih pšicinov su trajnje pšibirajuce kopice vedpadkov merjach. Gadovate mašizne z rolnikarstva a industrije dostavaju se přes gruntovu vedu a reki do merja, a tam přeměňaju oceánický ekosystém. Výdobné sliede sú napríklad vetemeranie rybov, merských cicariov a merských ptaškov. Přes te škedne mašizne rozširiajú sa pak také škednivé algy a druge organizmy. A veni sa ubiežujú s koralami a mušlami ve carovu. Rovnocasne sú meria nadmierne pšivojte. Za živienie na zemi grozne kolovrot.

dalšen problem je pestupujúce ogreše meriu. Niekotare namerske družiny přepoužujú svej habitat na pounoc na chłodniejsze płoniny. Tak nadežome mediterane, srejžnomerske ryby, žinca teke v pedpounocnem a baltiskem meriu. Vetom až tam bogatosť družinou přibiera, vena v tropických vedach chudňo. Ale šikne družiny njamegu spuščiš svej živinský rum a tak žedne mriju.

ve své muzikové tvorbě Okeanide opus 70 pešeguje se finský komponist Jean Sibelius zazdaším na klasickou mytologii. Okeanide jsou nymfy žouky merského boga Okeanos a jeho manželské Tétis. Ale Sibelius je změnil titul kusa věci raz. V prvně předvoze je pomínil kompozici Rondo žvavou. Dalšné titule pešeguje se na bogoku žvavou z mytologii Kalevala. Už je toho dajo dvě versie, a ved prvně je inspirace až ku getové kompozici je daloka droga. Šikne versie zdají se pak na jednu abo drugu vašňu se zabíraš s Merjom. Na prapremiéru v maju 1914 je Sibelius dojel do New Yorka na sparnej loži. A ešte duci na širokom Meriu je žíval na sledných korekturách. Tverba je byla veľký úspech.

0: kužecenja.
1: Nova kojc Gerdi Verone ma žinca bostak venama palincovu lidsbu 7-7 leto nendo stara tovaristvo nepelic tvr jej ako svojemu cvonkoju učopnje k tomu gratulirujo a přes tu drogu přes radio se užikujo a še obšetce svojemu tovaristvoju zvierna a pomaga žeš mežo vestančo strova a dobrije mysli to žice vam ľuba Gerdi Novakova vaše přijašele z Rónego vam zaspívajo Róni Skrigulose.